ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: Hudobné spomienky.
1: Príjemný večer pri časom overených pesničkách vám želá Vlado Franc.
2: Marně si hlavu lámot, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

a ja vás varuju. Tak aby ste to viedela, tak ja vám vyznám lásku. Tak aby ste to viedela, tak ja vás miluju.

0: a když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varu.

a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.